duše věří, duše věří, sůl hlavě v mé duše, uvagy po mé duše, uvagy padla duše, uvagy po mé duše, já by mělo duše, ten bez vládu sváje, duše, duše, duše, duše, duše, duše, duše, duše, duše, věří, duše, věří, duše, věří, sůl hlavě v mé duše, uvagy po mé